it. Kick it. Samo klasický rock. Klasický rock. Radio 1. Rock. Radio 1.